Smučení na gíl, jestli dar šinšer na fíjene. A vejs bjóga buň, nar uli riu, revgál. Emásk na níl, šásem vajr sondíní bón.